do vody, odplouvá myšlenka právě, rodí se ve světle, ztrácí se do ticha, zvuky proniká.